Krásný den a příjemný poslech všem přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1. Ricochet, Salvatore Mancuso, Freischwimmer a Remy. Novinka číslo 2. Chasing Light a Ray Nox. Novinka číslo 3, Paradise, Abel.

0: Tohle jsou aktuální novinky z naší 107. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: that sound like a helicopter?
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio. Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2003.
1: Ladies and gentlemen. Put your hands together. Tady del paradisi.

Say it, Eros, Hengay.

0: ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Free Radio 107 FM.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Prý Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Hezké dopoledne s vaší 107. Od mikrofonu vás vítá Peťa Hlávková. Startuje ranní víkendový refresh. Máme sobotu s datem 25. července. Svátek slaví Jakubové. Přejeme všechno nejlepší. Za chvíli kalendárium. Teď přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: vibes.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia. Fríčkem jdeme na kalendárium, tedy na to nejzajímavější, co se na dnešní den v minulosti stalo. V roku 1891 v Praze byl zahájen provoz pozemní lanové dráhy na Petřín, poháněné systémem vodní převahy. V roku 1969 byla vyhlášena krajinná oblast Jeseníky a v roce 1999 americký profesionální cyklista Lance Armstrong poprvé vyhrál etapový závod Tour de France. Své narozeniny dnes slaví herečka, také písňová textařka Gabriela Osvaldová, písničkář Pokáč anebo americký herec Matt LeBlanc. A my přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co dnes něco slavíte.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendor?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Hezké dopoledne z Free Radia, ať už děláte, co děláte, tak věřím, že s naší muzikou vám to bude všechno lépe utíkat. Zdravíme všechny pracanty, co dnes museli do práce, policisty, hasiče, zdravotníky, pumpaře, kurýry. Právě vám letí následující muzika.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji ze Žabovřesk do Heršpic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Každý všední den na Free Radio hledáme tajemný film s Romanem Koloděm vždy v čase mezi 10. a 11. dopolední. Jedná se samozřejmě o naši zažitou a pravidelnou soutěž. Roman vám chystá nápovědy a kdo uhodne, jaký film jsme hledali tentokrát, získá poukázku na Pizza Bombastika 5x v Brně. Nenechte si tuto parádu na Free Radio ujít.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejlepší.

0: Máme krátce před 10. dopolední, ladíte Free Radio na vlně 107 FM. My jsme se v této hoďce podívali na kalendárium a v té další se vrhneme na aktuality z Brna. Nenechte si to ujít, teď další hity.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

po desáté je tu Frýčko s vámi. Téměř zapomenutá železniční zastávka v Černovicích se konečně dočká proměny. Více za okamžik, teď přehled novinek. Free Radio. Hudební

Téměř zapomenutá železniční zastávka v Černovicích se konečně dočká proměny, na kterou se dlouho čekalo. Správa železnic už vybrala projektanta a na co se můžeme těšit? Zastávka se posune o 250 metrů východně, přímo na most nad ulicí Olomoucká. Nové umístění přímo nad frekventovanou ulicí konečně zajistí pohodlné propojení na městskou hromadnou dopravu. Na místě vzniknou 3 ostrovní a jedno vnější nástupiště. Samozřejmostí budou i výtahy a eskalátory pro komfort všech cestujících. Brno se zase o kus přiblížilo moderní železniční síti a to je dobře. Teď další muzika.

0: Windows.
1: Hladíte vlnu 107 FM, frekventovanou lávku u dopravního hřiště na Riviéře v příštích letech nahradí nová. Více za okamžik.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude, váš Bolek.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: frekventovanou lávku u dopravního hřiště na Riviéře v příštích letech nahradí nová. Široká bude 4 metry a vznikne přibližně o 34 metrů výše proti proudu svratky. Frekventovanou lávku u dopravního hřiště na Riviéře, která už neodpovídá aktuálním požadavkům a ani není v dobrém technickém stavu, právě nahradí nová. A ta nabídne bezpečnější a pohodlnější průchod i průjezd chodcům a cyklistům. Příprava projektu začne ještě letos. Samotná stavba by pak mohla odstartovat v první polovině roku 2028. Odhadované náklady činí necelých 48 milionů. Stávající lávka byla ve správě městské společnosti Stares Sport. V září roku 2025 ji převzal odbor správy majetku magistrátu města Brna.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
3: A co bude ve scénáři?
2: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
4: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
5: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: Zkušeno.
1: Kam vyrazit? Už za chvíli.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 1993.

0: Krátce před 11. dopolední vás vítá z éteru Frýčka Peťa Hlávková. Před námi je hodinka plná tipů, kam vyrazit, ale než se k tomu dostaneme, tak si dejte do uší další muziku z vlny 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: vyrazit.
1: I po 11. je tu Free Radio s vámi, nastává nám hodinka plná tipů, kam se dá vyrazit a já vás tedy pozvu na pozorování večerní oblohy na Hvězdárně Brno. Teď už přehled novinek.
0: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Even a

Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Už jste někdy na vlastní oči spatřili krátery na Měsíci, Saturnův prstenec, Jupiterovy bouře a satelity, srpek Venuše, barevné dvojhvězdy, jiskřivé hvězdokupy, jemné mlhoviny nebo galaxie vzdálené miliony světelných roků. Přijďte se podívat na Hvězdárnu Brno. Komentované procházky večerní oblohou vedou odborní průvodci. S ohledem na změny v postavení nebeských těles, stejně jako roční období, je každá taková výprava zcela jedinečná. I když má Hvězdárna k dispozici skutečně špičkové dalekohledy, ani oni nic nevzmůžou s pozemskou oblačností. V případě špatného počasí je tedy nabízen náhradní program s ukázkou umělé hvězdné oblohy v malém planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a trvá hodinu. Určitě zdoražte.
0: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Na Špilberku se dnes koná Frontline Festival a představí se celkem 9 kapel. Jedná se o převážně metalové koncerty, a to zahraničních kapel. Přijedou například Italové, Rumuni nebo Rakušané, ale samozřejmě nebudou chybět ani Češi. Festival startuje dnes od 12.30.
2: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz
3: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.

0: jasný. Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: Hezké poledne, Brňáci, ladíte Free Radio na vlně 107 FM a my se už za malou chvíli podíváme na to nejzajímavější, co museli řešit brněští policisté v tomto týdnu. Nenechte si to ujít, teď už další muzika.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

I po 12. hodině je to Free Radio s vámi. Já už za chvíli budu mít na drátě mluvčího městských policistů pana Jakuba Ghanema. Ten vám prozradí, co zajímavého museli strážníci v Brně řešit. Počkejte si na to, teď už přehled novinek. Free Radio. Hudební

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Dobrý rádio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem a ten vám prozradí, co zajímavého museli v Brně městští strážníci řešit.
2: S naléhavostí v hlase volala v těchto dnech na tísňovou linku 156 žena, kterou její manžel právě přivážel autem od jihu do Brna. Kvůli rychlému nástupu porodních kontrakcí požádala, jestli by v páteční odpolední špičce mohla hlídka počkat ve Vídeňské ulici a doprovodit je k Bohunické nemocnici. Její areál je sice nedaleko, nastávající rodiče ale měli z dřívějška mnoho zkušeností z vytížených křižovatek, kde se běžně čeká před semaforem i několik minut. Strážník na operačním středisku i kolegové z pořádkové jednotky městské policie proto rádi vyhověli. Na autohlídku muž gestikuloval ze staženého okénka a ta umožnila Volkswagenu nejprve předjet řadu aut čekající před křižovatkou Vídeňské a Jihlavské ulice a po chvíli projet na červenou kolem semaforu při odbočování do ulice Kamenice. Strážníci domluvili u vrátnice i průjezd areálem až ke gynekologicko-porodnické klinice. Žena se po několika dnech ozvala městské policii s poděkováním a dodala, že hned ten večer přivezla na svět syna. Video k případu zítra zveřejníme.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Ladíte vlnu 107 FM, za chvíli už budu mít na drátě mluvčího městských strážníků pana Václavu Kadrabu, i ten vám prozradí, co zajímavého strážníci v Brně museli řešit. Tak si na to počkejte, teď už ale pokračujeme další muzikou.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na drátě už mluvčí městských strážníků pan Václav Kadraba a ten vám prozradí, co zajímavého museli strážníci v Brně řešit.
2: Hezký den všem posluchačům Free Radia. Muž tlačící nákupní vozík s elektrickými kabely zaujal na přelomu týdne kolem jdoucího natolik, že přivolal strážníky do Mlýnské ulice. Hlídka 38. zastavila s dotazem, kde k vozíku a vysokonapěťovým kabelům přišel. Ten jim tvrdil, že opuštěný nákupní košík si vzal z nedaleké prodejny na Nových Sadech a kabely prý dostal od stavby vedoucího z korby nákladního vozidla poblíž Uhelné ulice. Své tvrzení ale nedokázal nijak doložit ani prokázat původ věcí. Hlídka navíc zjistila, že kabely pocházejí z nedaleké křižovatky, kde právě probíhá výměna vysokonapěťových vodičů. Již na místě bylo zřejmé, že celková škoda v tomto případě přesáhne 10 000 korun. Z osobních údajů navíc vyšlo najevo, že byl v uplynulých 3 letech pravomocně odsouzen za krádeže. Strážníci proto vyrozuměli státní policisty, kteří si případ pro podezření ze spáchání trestného činu převzali. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Děkujeme za informace, teď už další hity.
0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog!
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: 13. hodině je tu Free Radio s vámi a nám nastává hodinka plná zajímavostí, o kterých jste možná neměli ani tušení, tak si na to počkejte, teď už přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Evil a James.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: V roce 1922 byla diabetická oddělení nemocnice Toronto General Hospital místem hlubokého zármutku. V té době totiž byla diagnóza diabetu prvního typu pro dítě jistým rozsudkem smrti. Oddělení byla plná desítek dětí, mnoho z nich bylo na kost vyhublých a propadalo se do diabetického komatu a jejich těla kolabovala při ketoacidóze. Jejich rodiče bezmocně bděli u jejich postelí a čekali na nevyhnutelný konec, protože jedinou známou léčbou byla hladovka, která nevyhnutelné pouze oddálila o několik mučivých měsíců. Byla to prostě místnost plná jen stínů a tichého vzlikání loučících se rodin. Pak ale jednoho obyčejného odpoledne se atmosféra navždy změnila. Tým vědců, vedený Frederickem Bentingem a Charlesem Westem, vešel na oddělení s novým, čištěným extraktem, kterému říkali inzulín. Chodili od postele k posteli a tiše aplikovali injekce dětem v bezvědomí. A když došli k úplně poslednímu na konci místnosti, tak se stalo něco zázračného. První dítě, kterému dávku podali, se začalo probouzet. A pak další a zase další. Jedno po druhém děti balancující na pokraji smrti otevíraly oči a probouzely se, jako by se probrali z dlouhého a temného spánku. Oddělení, které bylo místem smutku, se náhle proměnilo v místnost překypující slzami úlevy a výkřiky radosti. Byl to den, kdy se rozsudek smrti proměnil v druhou šanci na život. Tento průlom, který změnil svět, byl výsledkem neúnavného úsilí na univerzitě v Torontu. Pod vedením Johna McLeoda a s nezbytnou pomocí Jamesa Colepa, který extrakt zušlechtil do bezpečného lékařského nástroje, tým dokázal nemožné. Ale možná nejkrásnější částí jejich příběhu není jen věda, ale jejich srdce. Benting, Best a Colep totiž věřili, že objev, který zachraňuje životy, patří lidstvu a nikoli korporaci. A proto prodali patent na inzulín univerzitě za pouhý $1. Dali přednost soucitu před ziskem a zajistili, aby se tento zázrak dostal ke každému dítěti bez ohledu na bohatství jejich rodiny. Nobelova cena udělená Bentingovi a McLeodovi v roce 1923 byla tedy poctou okamžiku, který změnil běh lidských dějin. Teď už další muzika.

0: Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Víte, že se v češtině zdravíme tak, jak se v jiných jazycích zdraví námořníci. Řeč je o neformálním pozdravu ahoj. Zmíněné slovo se poprvé objevilo v angličtině, a to v polovině 18. století. Nejdřív tamní ahoj zaznívalo výhradně mezi námořníky, kteří tak na sebe volali z míjejících se lodí. Následně se ujalo coby pokřik vodáků a trampů v němčině, odkud ho převzala čeština a rozšířila jeho uplatnění na všeobecný pozdrav. Proč u nás zapustilo kotvy zdravení po námořnicku, ačkoliv nejsme námořní velmoc, není jasné. Snad tomu napomohl fakt, že citoslovce ahoj znala čeština už dřív, ovšem používala ho pro usměrňování zapřeženého dobytka při práci na poli. Dnešní pozdravné ahoj zní tedy stejně, ale z hlediska původu jde o jiné slovo. Teď už další muzika.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Medvědí služba je taková služba, při které se někdo s dobrým úmyslem snaží pomoci, ale místo toho způsobí více škody než užitku. Toto rčení vychází z bajky s názvem Zahradník a jeho pán. Bajka vypráví příběh o přátelství mezi osamělým zahradníkem a medvědem. Když jednou zahradník usne, medvěd chce za každou cenu ohlídat, aby se mu nic nestalo. Kolem hlavy mu létá plno otravných much. Když mu jedna z nich usedne na tvář, medvěd ho chce ochránit a otravnou mouchu zabít. Neuvědomuje si však svou vlastní sílu a místo toho, aby mouchu jednoduše odehnal, vezme kámen a hodí ho na zahradníkovou tvář, čímž ho zabije.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude. Váš Bolek.
4: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
5: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
6: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: The Devil.
1: Před 14. hodinou vás vítá v éteru Frýčka Peťa Hlávková, za chvíli už ale dorazí Patrik Netík a tento s vámi bude až do 19. Já se těším zase v pondělí od 11. dopoledne, do té doby krásný zbytek víkendu přeji.
2: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji z Kohoutovic do Tuřan? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Free Radio, kam vyrazit?
6: Pohodovou sobotu zveme vás dnes do divadla. Komedie Rebelky nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
5: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: týden nám přátelé a kamarádi opět utekli jako voda a my tu máme zase sobotu a to úderem 14. hodiny. Pevně doufám a věřím, že již všichni víte, že to je tady náš společný čas, tedy se mnou s Patrikem Netíkem tady u nás na Freerádiu. No a co nás dneska čeká a nemine, je naprostý standard. Například za malý okamžik tip, kam vyrazit. Dneska to bude poměrně speciální, protože vás zvu na akci, která už začala. Víc informací už za malý okamžik. Teď se pohodlně usaďte a volume pořádně doprava. Začínáme čím jiným než přehledem toho nejnovějšího, co tu pro vás máme.
1: Freerádio, hudební novinky.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Je tu tip, kam vyrazit, a já jsem sliboval, že vás vlastně dneska pozvu na akci, která už začala, ale nebojte, bude trvat dlouho a opravdu předlouho, až do zítřejší 4. hodiny raní. Zvu vás totiž na již 4. ročník největší afroakce v České republice. Akce plná živé hudby, jídla, tanečních workshopů, přednášek, akrobatická show, trh s africkými řemeslnými výrobky, módy, chill zóny, herní zóny, umění a mnoho dalšího. Afterparty potom v klubu Typos Music Club na Běhonské 22, ta začíná ve 22 hodin, no a jak jsem již zmiňoval, do 4 do rána. Vyražte na novou zbrojovku už od 1 hodiny, to tam frčí, a pokud patříte mezi fanoušky přesně takovéhohle druhu akce, tohle nesmíte minout. Dneska od 13 už to sice běží, ale nebojte, až do pozdního rána, rozhodně si to užijte. My už hledeme opět na výbornou muziku.

0: za námi je dnešní první společná zpátečka, která mě opět dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retroparty. Nenechte si ujít tři skvělé hodiny, a to pozor, retro muziky na vaše přání. Mezi 17. a 20. hodinou si tak můžete užívat a vzpomínat na to, jaké pecky se hrály, když jsme byli ještě děcka. S Markétou Huďkovou stojí to za to, tak nezapomeňte ladit zítra mezi 17. a 20. hodinou.
1: Free Radio 107 FM, první vlně s nejnovějšími hity.

0: Dance. Včera nám opět Lukino představil nejenom 4 novinky, ale také kompletní aktuální pořadí Hit Parády 107. Frička. Vy můžete hlasovat už do toho následujícího na našich webovkách www.freeradio.cz/top107. Šup hlasovat, ať se nám to krásně promíchá. Ještě jednou připomínám www.freeradio.cz/top107.
1: Krásný den a příjemný poslech všem přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1. Ricochet, Salvatore Mancuso, Freischwimmer a Remy. Novinka číslo 2. Chasing Light a Ray Knox.

0: jsou aktuální novinky z naší 107. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
4: A co bude ve stejné Asii?
3: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
5: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2001. 2001. Life is too short.

0: bych také zapomněl na samotném začátku také poblahopřát dnešním oslavencům a jsem si takřka jistý, že dneska zná každý z vás minimálně jednoho člověka, který se jmenuje Jakub. Chlapcům popřejte všechno nejlepší. Jakubů, jak jistě správně tušíte, je opravdu spoustu. V celé republice jich žije 108 013, z toho tady u nás v Brně 3602. Je opravdu velká šance, že tedy nějakého Jakuba znáte. Chlapcům popřejte všechno nejlepší, já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Máme krátce po třetí hodině, startují nám tedy dnešní kinonovinky. Opět Janča Houbová nesmí chybět, já už vím, co si pro vás připravila a rozhodně to bude stát za to. Tak s námi držte vlnu, ať víte, na co vyrazit do kina. Teď už ale opět přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás máme.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Let's go! Je tu dnešní první kino novinka. Jani, já ti předávám slovo. Na co pozveš mě a naše posluchače do kina? No, já jsem zvědav, je to tvoje.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Do kin dorazil britský životopisný film s vysokým hodnocením Přísahám, že za to nemůžu. Snímek vypráví emotivní i nečekaně vtipný příběh inspirovaný skutečným osudem Johna Davidsona. Poklidné dospívání 15-letého chlapce v Británii 80. let minulého století se od základu změní ve chvíli, kdy u něj z ničeho nic propukne Tourettův syndrom. Nekontrolovatelné hlasové a tělesné tiky ho okamžitě uvrhnou do konfliktu s nechápavým okolím, společenské izolace a hlubokého studu. Naděje na zvrat a nalezení vnitřní síly se však objevuje v momentě, kdy John potká energickou Dottie, matku svého bývalého spolužáka, která sama čelí nelehkému osudu. Tak se určitě vydejte do kina na nový britský životopisný film Přísahám, že za to nemůžu.
0: Janče Houbové moc krát děkujeme za skvělý tip a my jdeme opět na muziku.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
5: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
3: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
5: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
6: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Nastraž uši.

0: Už je za malý okamžik také dnešní druhá kinonovinka. I tentokrát to bude stát za to, tak s námi držte vlnu, ať nepřijdete o žádný tip od Janči, na co vyrazit do kina.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Je to tady, přátelé, je tu dnešní druhá kinonovinka. Já opět předávám slovo Janči a ta nám řekne, na co nesmíme chybět v kinech. Jani, je to tvoje.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: A teď už také jedna česká tragikomedie, jak to my Češi máme rádi, s názvem Filman. Mladý režisér se snaží sehnat prostředky na realizaci svého debutu a zjišťuje, jak těžké je prorazit ve filmovém showbiznesu. Další komplikace nastanou během natáčení. Ambiciozní mladík se totiž rozhodne přepracovat svůj scénář k válečnému filmu a zaměřit se na hrdinku druhé světové války, o níž se shodou okolností nedávno dozvěděl. Na koho se můžete těšit, hraje Ladislav Ondřej, Denisa Pauserová, Igor Bareš, Jan Přeuč nebo Jaroslav Sypal, tak se vydejte do kina na nový snímek Filmen.
0: Jeňouce, moc krát děkujeme za skvělý tip, jo, tak už víte, na co vyrazit do kina. My už teď ale pojďme na další výbornou muziku.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB. 304 452 700 304 452 700.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Free Radio.

0: Dnešní hodina Kinder novinek je pro dnešek zdárně za námi. Já jenom v rychlosti připomenu, že v kalendáři naleznete jméno Jakub. Pokud nějakého Jakuba znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší. Já se přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
2: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
1: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
2: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Krátce po čtvrté hodině je takzvaně lákací hodinka, co nás dneska čeká. Řekneme si něco o bankovce, máme tady novinku, no a také nebude chybět tajemný film, tak s námi držte vlnu.
1: Free Radio, hudební novinky.

0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

Bankovka Freerádia, jistě jste si všimli, že z majitele ztracené 5000-korunové bankovky jsme našli. Ano, opravdu už ho máme, podařilo se mu uhádnout celé šestimístné výrobní číslo 5000-korunové bankovky. No ale nemusíte zoufat, my jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Za malý okamžik budeme soutěžit rovněž, tak s námi hlavně držte vlnu.

0: Free Radio. Free Radio. Kam vyrazit?
1: Pohodovou sobotu zveme vás dnes do divadla. Komedie Rebelky nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20:30.
2: Excuse me, Mr. DJ.
3: Yes?
2: Could you play something with a beat?
3: What do you mean, something with a beat?
2: No, something like a dance.

0: sa mali okamžite slibovaný tajemný film, tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: tajemný film Free Radia rozhodně znáte, máte rádi a hlavně vyhráváte každý všední den. V ranní show s Lancem s Romanem Koloděm mezi 10. a 11. na základě 4 indicí hádáte, jaký tajemný film má Roman na mysli. Když se vám to povede, tak od nás vyhráváte z pravidla nějaké buď to dobré vstupné, poukázku na dobrý dlabanec, no zkrátka a dobře je vždycky o co soutěžit. Stačí jenom velice pozorně a poctivě ladit Free Radio.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 10 vystoupení.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: Takzvaně lákací hodinka je pro dnešek zdárně za námi. Jenom v rychlosti připomenu, v kalendáři naleznete jméno Jakub. Je velká pravděpodobnost prakticky jistota, že nějakého Jakuba znáte. Chlapcům tedy přejeme všechno nejlepší a posíláme výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Máme krátce po páté, to znamená, že nám odstartovala dnešní víkendová celebrity show a kdo nás čeká a nemine, bude tu Denisa Fauserová a čeká nás také zpěvačka Marcela Březinová. Je na co se těšit, tak s námi držte vlnu.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí, Ivan a James.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Herečka Denisa Fauserová se nebojí na sociálních sítích ukázat své tělo bez filtrů, retuše, make-upu a v nelichotivých pozách. Sama přiznala, že ještě před pár lety by takovou fotku rozhodně nezveřejnila, ale teď už ví, jak může mladým holkám uškodit nereálná představa o ženském těle. Dávno bych takovouhle fotku v minulosti rozhodně smazala, ale vlastně proč? Má pravdu, já si osobně myslím, že tohleto je rozhodně ta cesta k tomu, jak by si holky sami sebe mohly vážit. On Denisa opravdu patří k tomu skvostu a jedné z nejvýznamnějších a nejobsazovanějších hereček a já pevně věřím a doufám a jsem přesvědčen vlastně, že to takhle zůstane i nadále. Denisu zdravíme a posíláme výbornou muziku.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Je-li bo DJ Bob.

0: No a už za malý okamžik také slibovaná Marcela Březinová. Je tedy na co se těšit, tak s námi držte vlnu.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Vaší rádio.
1: Marcela Březinová už je dvojnásobnou babičkou. Od dcery Vandy a syna Jana má po jednom vnoučkovi. Jáchymovi byli v lednu 2 roky a naprosto mě překvapuje svojí slovní zásobou.

0: Jsou to slova, která člověk už ani běžně nepoužívá, vyprávila nedávno ovdovilá zpěvačka v kempu ve Vraném nad Vltavou. Je mi dobře i samotné, říká zpěvačka Marcela Březinová. Je důležité a opravdu potřeba se dokázat nějakým způsobem opravdu trošičku jako odprostit od tak samozřejmě nepříjemných a škaredých novinek, jako právě to, že nám Marcelka ovdovila, ale jak opravdu na sobě nenechává znát a hlavně i jak sama říká, život jde dál. Za mě rozhodně palec nahoru, přejeme mnoho sil samozřejmě i do té radosti s výchovou vnoučat a posíláme výbornou muziku.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: Tak co bude ve stejné názvy?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na koupejse.cz.
4: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
5: Víte, jak nejrychleji z Lesné do Bystrce? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
6: Onkologická léčba nemusí znamenat konec ženskosti ani sebevědomí. Specializovaná prodejna Diana v Brně Lerchova 2 je tu pro vás. V příjemném soukromí nabízíme špičkové epitézy, protetické podprsenky, plavky i paruky s poradenstvím. Pomůžeme vám cítit se opět skvěle. www.zpdiana.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: Dobrý rádio 107 FM. Právě teď tě hrajem.

0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2004.
1: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?

0: Dnešní celebrity show je pro dnešek zdárně známý, jenom v rychlosti připomenu, v kalendáři dneska je jméno Jakub. Tady je prakticky jistota, že nějakého Jakuba znáte. Pokud náhodou ne, tak věřte, že rozhodně si klid, třeba říká jenom Jakub. Zažil jsem takový případ. Jakub nebo Kuba mají dneska své jmeniny, rozhodně jim popřejte, já se přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

I po 18. hodině to pořádně rozjeď s Free Radiem. Free Radio pro tvůj lepší podvečer.

Máme lehunce po 6. hodině, odstartovala nám tak tedy dnešní naše poslední společná hodina a v ní naprostá klasika a ještě poměrně dost práce před námi. Za malý okamžik například víkendové kalendárium a popůl také nesmí chybět burza práce. Je toho tedy ještě poměrně dost, nezdržujme to a pojďme rovnou na přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás máme. Free Radio. Hudební

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Krásný den, je tu speciální víkendové kalendárium. Pojďme se podívat na to, co zajímavého se odehrálo dnes, tedy 25. července, ale v minulosti. Začínáme v roce 1502. To královská města vytvořila branou jednotu na ochranu proti šlechtě. Svědčilo to o slabosti královské vlády. Rok 1508 zemský sněm přijal nařízení směřující velmi tvrdě proti jednotě bratrské, která měla být zcela zničena. Rok 1895 v Teplicích byl zahájen provoz elektrické tramvaje a zakončíme to v roce 1997. To v Praze byly do zkušebního provozu s cestujícími zařazeny nízkopodlažní tramvaje Tatra RT6N1, která se stala labutí písní výrobce ČKD Tatra. Jdeme také gratulovat, narozeniny dnes slaví například česká herečka a textařka paní Gábina Osvaldová a jdeme také do zahraničí. Narozeniny dnes slaví také Joey. Ano, hádáte správně, americký herec nominovaný na cenu Emmy, Matt LeBlanc. Gratulujeme a posíláme výbornou muziku.

0: No a už za malý okamžik také slibovaná burza práce, tak s námi držte vlnu, ať vám nic neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: rádiu. Burza práce.
1: Krásný den, je tu víkendová burza práce a dneska tady u nás na Free Radio budeme hledat pekaře či pekařku a také obchodního asistenta či asistentku.
0: Free job.
1: Do brněnských Žabovřesk zháníme pekaře či pekařku z náplní práce, která hledá posilu do týmu v řemeslné pekárně v Brně Žabovřeskách, kde se pečou francouzské croissanty, bagety nebo chleba se tamního kvásku. Práce, ve které se střídá několik typů činností v rámci směn od míchání těsta až po obsluhu zákazníků a přípravu výběrové kávy. Délka směny 8 hodin, žádné 12 a práce od pondělí do pátku a střídají se zde ranní a odpolední směny. Peče se potom zhruba od 5 hodin od rána. Bližší informace, ale především důležité kontakty naleznete na našich webových stránkách www.freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: No a do Brna zháníme také obchodního asistenta či asistentku s náplní práce v vyhledávání nových obchodních příležitostí, zajištění celého procesu od poptávky po uzavření smlouvy, udržování vztahů se stávajícími zákazníky a také znalost trhu, konkurence a potřeb zákazníků. Opět bližší informace, ale především důležitý kontakt na známých webovkách freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: No a pokud byste naopak vy u nás chtěli inzerovat nabídku práce nebo třeba jenom brigády, neváhejte a pošlete nám e-mail na práce@freeradio.cz a my už vaši nabídku rádi pošleme dál.
0: Free job na Free Radio. Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: diskotéke Xivinars Putena.
1: Naše krásná velká žlutá digitální časomíra právě ukazuje, že se nám pomalu, ale jistě blíží 19. hodina a to je tedy už samotný závěr našeho dnešního společného počínání tady na vlně 107 FM. Já se na vás budu těšit opět nejpozději zase hnedka příští sobotu úderem 14. hodiny. No a vy si samozřejmě užijte zbytek víkendu a samozřejmě pevně doufám a věřím, že čerpáte léto, byť počasí je takové, jaké je, splna hrdla. Mějte si krásně a nezapomeňte, mějte na 107% free náladu. Tak zatím. Ahoj.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai séduit.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.

0: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Free Radio. Free Radio. To

0: Radio. Sí, Radio. Novinky. Hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech všem přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1. Ricochet, Salvatore Mancuso, Freischwimmer a Rennie. Novinka číslo 2. Chasing Light a Raynox. Novinka číslo 3, Paradise,

0: Tohle jsou aktuální novinky z naší 107. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Líšně do Komína? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.

Krásný den a příjemný poslech všem přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády. Novinka číslo 1. Ricochet, Salvatore Mancuso, Freischwimmer a Remy. Novinka číslo 2. Chasing Light a Ray Knox. Novinka číslo 3, Paradise,

0: Tohle jsou aktuální novinky z naší 107. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste chtěli podpořit někoho z hitparády, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

Free Radio. Free Radio. 107

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.